Jonathan Biss a Symfonický orchester Švédskeho rozhlasu predniesli Beethovenov koncert číslo 2 B-dur. Dirigoval Pekka Kuusisto. Pokračujeme skladbou Nilsa Lindberga s názvom Mám ťa prirovnať k letnému dňu. Hneď potom zaznie pieseň Alexandra Glazunova Keď tvoje oči.

Počúvali ste adaptáciu drámy Pedra Calderóna de la Barca Komédia za groš. Pre rozhlas ju upravil Rudolf Kazík. Účinkovali Ivan Krajíček, Anton Mrvečka, Olga Colnerová, Eduard Bindas, Karol Strážnický, Oldo Hlaváček, Jela Lukešová, Darina Vašíčková a Mária Úradníčková. Hudba Igor Bázlik, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1969.